pomyslich preboleo sám nás. Nerda djavo mira, koni tebi, sklopim.